Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hit Radio City Brno.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
0: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Happy birthday. Make a wish.

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ

0: Pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
1: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, v Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co bychom podle vás mohli změnit nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejsilnější sněmovní strany ANO a ODS chystají na kampaň pro letošní volby do obecních zastupitelstev vyšší desítky milionů korun. Další strany většinou počítají s výrazně nižšími náklady, než jaké měly na loňské volby do sněmovny. Hnutí STAN dá do kampaně 25 milionů, Piráti 16. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají. Začnou znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí na budovanou trať přes Václavák. No a wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu ve třech setech a utká se s Američankou Martou Kostukovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová. A teď pojďme do našeho regionu.
8: Česnek dnes provonil jihomoravské Rosice. Zdejší zámek hostí oblíbené česnekovky, které lákají návštěvníky na česnekové speciality, koupy česneku, ale také na živou hudbu, divadelní představení, dřevěný cirkus a program pro děti. Gurmánský den zve i k prohlídce zámeckého parku a zahrady z Brna Jitka Valášková.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Počasí pro dnešní den, sem tam spadne nějaká ta kapka deště. Pozor na to, nejvyšší denní maxima 25 stupňů Celsia.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
10: Krásné dobré ráno. Sobota, první zářijová sobota. Tak já vás tady vítám, začíná ten nejlepší start víkendu českého éteru. Tak hezké dobré ráno s vámi, Lea dneska, samotinka, Filip Holt někde asi spinka. Každopádně, pojďme si dát spousty skvělé muziky, skvělých hitů, dobré nálady, pozitivní energie. I když se podívám ven z okna, tak tam prší, ale ono to přejde. Tak tady z éteru Hit Rádia bude rozhodně svítit sluníčko. Tak startujeme právě teď a hezké dobré ráno.
11: Hit Rádio City Brno.

Linkin Park, hezké dobré ráno. Tak co, jak se máte? Napište mi to na 777-937-777. Uzavíráme první týden školy. Do prázdněných bude už jenom, počítám, 43. Jo. A jestli se vám ve škole nedaří a nejste úplně miláčci třídy, tak prosím vás, vůbec nic si z toho nedělejte. Vlastně to znamená, že máte větší šanci uplatnit se třeba v showbiznisu. Aspoň tedy statisticky, protože každá velká světová hvězda měla ve škole hodně velký problémy. Třeba s Demi Lovato se ve třídě prakticky absolutně nikdo nebavil. Dokonce Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party a podívejte se, kde je dneska. Nebo Selena Gomez prý zažila šikanu na základní i střední škole a taky Lady Gaga si zase vyslechla své kvůli své vlastně tehdejší ošklivosti, protože je to krásná ženská a takový Zac Efron, určitě znáte z muzikálu ze střední, měl deprese ze své chudoby a vyzáblosti. No? A teď se na to podívejme v 21. století, kde dneska všichni jsou. Tak se prosím vás přehlížení spolužáků netrapte. Jednou si je všechny třeba i koupíte.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: UDG odlétá 7:45. Hezké dobré ranko. Těch zpráv od vás chodí spousty, děkujeme za ně, klidně pište dál. A pojďme se podívat, čím je dnešní den významný. 5.9. Tak pokud někdo z vás slaví narozeniny, tak narozeninová ruleta u nás dneska je ideální pro vás. Taky svátky, jakýkoliv den, jenom to, že jste, oslavujte. Ale dnešní den je výjimečný den charity. Tak pokud někomu třeba pomáháte, tak je to skvělý. Bez ohledu na to, jestli je den charity nebo ne. Já třeba spolupracuju s Charitou České republiky, kde máme úžasný charitolk a děláme samé dobré věci, takže já jsem strašně ráda, že můžu pomoci i sama se sebou. A taky je den pici, dokonce té sírové, tu nemám ráda, já miluju pálivou, takže nějakou salámovou. No a aby toho nebylo málo, tak holky, prosím vás, dneska je prý den celulitidy. Já vůbec nevím, co celulitida je, prosím vás, jo, jako vůbec, to ani neřešme. Tak za chvilku, skvělá muzika, dobré ráno.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelně 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi

0: vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H plus M. Studio sínící techniky na velké Michalské ve Znojmě.
4: www.ham.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, Feel Hit Radio. Minutka po půl osmé a teď už i ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno. Dyson představil kartáček Camera Jet. Má v sobě malou kameru, která při čištění sleduje mezery mezi zuby a podle toho namíří proud ústní vody přesně tam, kde je potřeba. Kamera pořizuje 28 snímků za sekundu a cena zhruba $500. Američan David Rush má další světový rekord. Tentokrát dokázal na hlavě vyvážit 254 ruliček toaletního papíru. A pokud vám to připadá jako poněkud zvláštní životní cíl, máte pravdu. Rush už má přes 200 Guinnessových rekordů a snaží se jich nazbírat co nejvíc. No a spektakulární objev učinili stavební dělníci během rekonstrukčních prací v belgickém městě Dendermonde. Ve sklepní stěně opravované budovy narazili na zlaté cihly a mince, jejíž hodnotu experti odhadli na 9 milionů eur. Teď se bude zkoumat, kdo tam poklad mohl ukrýt.
0: Davide, díky moc a my pokračujeme dál v ranní porci skvělých hitů.

0: How do you do? Jak pak se dneska máte? To mi píšete, chodí od vás spousty zpráv, za což obrovsky děkuju. Ahoj, já se mám po ránu celkem dobře, jedeme s kolegy dnes na výlet po rozhlednách, píše Hanka. Také nám tady píše Marila, dobré ráno, Leonko. Píše tady Tomáš z Plzně, ahoj Leonko, já se mám unaveně, mám ranit na tramvaji, takže v tomhle počasí nic moc, ještě že mám Hit Radio a pouštíš tam tak skvělé hity. A jak se máš ty? Včera večer si říkala, že jsi unavená, tak snad dnes je lépe. Zdravím celé Hit Radio, všechny posluchače, Tomáš z Plzně. Tome, díky za otázku, za dotaz, tak já se mám tak všelijak. Možná to na vás eteru zní, že člověk prostě se má dobře, protože my tady chceme být pozitivní, nechceme šířit smutnou náladu, ale je pravda, že zažívám taky nějaké osobní věci, takže není to úplně nejlepší nálada, ale když jsem tady s vámi, tak se člověk od těch problémů tak trošku odmyslí, protože hudba je lékem na všechno, to říkám pořád a říkat vždycky budu, dokud tady s váma budu a nechci vůbec šířit něco, co prostě mě třeba nedělá dobře a tak podobně. Takže děkuju za dotaz, takže se mám vlastně dobře, i když člověk prostě řeší nějaké svoje takové chmury, jak se říká. Za chviličku Marek Ztracený nebo taky Katy Perry, Miles Smith, spousty skvělých hitů, tak hezké dobré ráno.
1: Pozor, v Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiráje.cz.
6: Bude vejdán.

0: there's no going back.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
4: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
5: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Orlická přehrada v pátek kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přitéká. Povodí Vltavy poprvé v historii využije přehradu Slapy, která vodu v řekách doplní. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování, upozornila média. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. No a tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka ve čtyřech setech. Duel s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou trojkou ztratil za 2,5 hodiny. A teď se podíváme, co je nového v našem regionu.
10: Slavnosti chleba dnes hostí Slup na Znojemsku. Tradiční akce připomíná význam chleba, mlynářství a starých řemesel. Součástí je jarmark, program pro děti nebo předváděcí jízdy historických autobusů. U vodního mlýna mohou návštěvníci navíc sledovat pečení chleba ve vojenské polní pekárně. Z Brna Jitka Valášková.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
12: Dnes ráno a brzy dopoledne přechod dešťového pásma od severu k jihovýchodu během dne vyjasnění oblohy na celém území a maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Takové babí léto.
13: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
14: Weekend
13: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Ano, jsem tu s vámi, doufám, že se vám krásně vstává. 8:02, my pokračujeme dál. Před námi je moje jmenovkyně Leony, Faded Love anebo Lost Frequencies právě teď.
13: Hitrádio City Brno.

Co už se těšíte, jak si o víkendu vyhodíte z kopítka, zválcujete si vědomí a morální hodnoty v nějakém roztomilém baru, a nebo si dáte burčák, protože burčáková sezóna, ta moje nejoblíbenější, právě odstartovala. Já alkohol celkově vůbec nemám ráda, ale pakliže jde o burčák, já bych ho mohla pít od rána do večera. Jen by pak trošku bylo v alejích, víte co, jak se říká. Tak jenom ať víte, do čeho se pouštíte, protože Češi stráví v kocovině celý jeden rok života, i když já bych řekla, že tam nepatřím, protože já prostě alkohol nepiju. Spočítali to prostě jakýsi lékaři, já nevím. Zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my křehké polovičky celých 9 hodin kocoviny. Nevím, no, je mi tenhle výzkum nějak divně podezřelý, protože mám kamaráda, který žije na Moravě, a ten je rád, když stráví ten uváděný rok života bez kocoviny, že jo? Protože to je panáček sem, panáček tam, a jeden pro zdraví a jeden na mámu, na tátu, na dědu, na babi, na kamarády a tak dále. Tak dejte vědět, jak to s alkoholem máte vy, jestli třeba milujete taky burčák jako já, anebo si dáte někde takovéto pívečko po kachničce s knedlíčkem a tak podobně. Já posílám další skvělou muziku. Co takhle Shakira? Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Pictures of You. Za minutku 8:45 aktuální čas, sobota 5.9. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, vy nám píšete spousty zpráv. Děkujeme za to, že posloucháte. Benson Boone, Beautiful Things nebo Imagine Dragons. To se na vás těší za moment.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Farben Ilira Fading a taky ranní update. Si dáme právě teď, tak hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, tak tomu se říká radostné štěstí. Když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysněli si ideálně holčičku. U čísla 3 měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně ovšem připravil překvapení v podobě čtyřčat. Počali je navíc přirozenou cestou. 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytasila v ordinaci nůž na zubařku, protože jí lékařka odmítla sundat rovnátka. Dívka jejich nošení považovala už za příliš dlouhé. Zasahovat nakonec musela policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo. No a svět robotických vysavačů se posouvá dál. Na veletrhu v Berlíně představili koncept, kde velký robotický vysavač vypustí malého robota, který se dostane do míst, kam se velký stroj nedostane. Takže už nejde jen o robotický vysavač, je to robot s vlastním robotem.
0: Davide, děkujeme, my pokračujeme dál. Před námi Alex Warren a nebo teď už víno, bílé, červené, jaké budete chtít od činařky.

0: ráno, za pár minutek už dopoledne. A já vám můžu prozradit, že pro někoho z vás tady máme voucher na 5 000 korun od Slevomatu. Tohle dneska bude v narozeninové ruletě. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu přihodíme i takovýhle dáreček a vy sami si vyberete, co byste chtěli zažít, prožít, užít. Je tam toho spousty. Tak rozhodně poslouchejte Hit Radio, dejte si ho na maximální hlasitost. Já vám k tomu budu hrát ještě skvělou muziku a to je prostě ideální ráno takhle v sobotu. Tak za pár minutek po 9. hodině jdeme na to. Do té doby Pink, Teddy Swims, Luis Capaldi a nebo David Guetta a Sia. Za chvilku.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
4: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín Krotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
3: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Závěry kontrol hasičů v českých nočních podnicích, klubech a barech jsou co do počtu zjištěných pochybení varovné. Provozovatelé berou především únikové cesty a vybavení hasícími přístroji na lehkou váhu. Tím ohrožují bezpečnost hostů. Hasiči zjistili 2400 závad a uložili pokuty za 5,5 milionu. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád. Je to nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne. No a druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánován na 20 hodin a 4 minuty. 21-letá Manuel je jedinou českou atletkou ve finále elitního seriálu. A teď jdeme do našich regionů.
4: Brněnské výstaviště zaplnila až do neděle věda, technika a experimenty, a to vše v zábavném a atraktivním kabátě. Tradiční festival vědy v režii Brněnské hvězdárny představuje víc než stovku institucí, škol a firem, které si připravili zajímavé prezentace pro děti i dospělé. Na nudu rozhodně zapomeňte, z Brna Jitka Valášková.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
6: Polojasná oblačná obloha 18 až 22 stupňů Celsia, to jsou taková ta denní maxima. Užijte si ten den naplno, jo? A dělejte to, co máte rádi.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
6: Jo, jo, to jsem já. Doufám, že tu nejlepší náladu budete mít s námi, protože já jsem takový posel pozitivní energie, i když mi zrovna není do zpěvu. Co si budem? Od toho tady máme skvělé hity, které prostě jsou lékem na všechno. Tak Glass Animals a teď už žijeme len raz. Tak si ho pojďme dát. Ego Robert Burian. Hezké dopolko.
7: Hit Radio City Brno.

Glass Animals, Heat Waves, Hit Radio, 5 minutek po 9, s vámi taky vaše Leona Dendější. To je hrozný vždycky říkat to příjmení, tak budu říkat radši Lea. Schválně mi dejte vědět, jestli máte radši Leona anebo Lea. A my se teď podíváme na narozeniny jednoho velkého velikána, kterého milujeme, jeho písně zbožňujeme, známe texty úplně všichni, aniž bychom se je někdy učili. Bohužel už není mezi námi a dnes by oslavil nádherné 80. narozeniny. Nezaměnitelná barva hlasu, jeho rozsah, pane bože, to je Mariah Carey v mužském podání. Freddie Mercury z kapely Queen by měl dneska totiž 80 let. Knír, bílé tílko a hlas. Hlas, který bořil stadiony. Kdyby tu byl s námi dneska, určitě by měl na zahradě aspoň 50 koček a zlatý trůn, protože i v 80 by vypadal v legínách líp než většina z nás ve fitku, že jo? Takže dnešní hvězdy potřebují prostě, já nevím, autotune. Freddie mu stačil jeden hluboký nádech a rozbil okna. A píseň Bohemian Rhapsody byla v roce 2018 prohlášena za nejstreamovanější skladbu 20. století a my si ji na jeho počest dáme i teď z éteru Hit Rádia. Jdeme zpívat! Já mám normálně slzy v očích.

0: píseň z filmu Divoké kočky i takový tip, na co se třeba můžete po dlouhé době podívat, tak to nám teď dohrálo z Eteru Hitrádia. Za chviličku silné espresso macchiato v podání Tommyho Keše, taky Nickelback, Jelení, Jediný, co chci a dáme si... To vám řeknu za chvilku. No tak jo, bude narozeninová ruleta, takže volat můžete právě teď na 800 937 937. Na někoho z vás čeká voucher v hodnotě 5000 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen jediný, co chci. A víte, co chci já? Udělat někomu z vás velikánskou radost, protože my právě teď jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, volejte. Tak já jsem zvědavá, koho pak máme na telefonu. 800 937 937, to je to číslo ke mně do studia a někomu z vás jdeme dělat radost. Halo, halo, kdo je tam?
1: No jupi, tady Eva.
0: Ahoj Evičko, odkud voláme?
1: Z Liberce.
0: Z Liberce, to byla taková hezká reakce. No jupi, to je skvělý. Tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Měla 1.9. na začátek školního roku paní učitelka, s kterou kamarádi, měla narozeniny.
0: No tak to je skvělý, a jak
1: Marcelka.
0: Se jmenuje?
1: Marcelka. Marcelka.
0: A ty jsi taky učitelka?
1: Ano, jsem taky učitelka, ale já ve školce a ona v první třídě.
0: Tak já jsem taky učitelka, ale na střední škole, na konzervatoři ještě. Tak jsme se sešli krásně, tři úči. Už nám to začalo, holky.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, tak jdeme teda roztáčet narozeninovou ruletu pro Marcelku. Tak potřebuju vědět to datum těch narozenin.
1: 1.9. a vím, že jí bude...
0: To nebudeme říkat, kolik jí bude, to se neříká. U nás ženských se věk zastavil na 35, bych řekla.
1: Tak jo.
0: Tak to jde směrem dolů, jo?
1: Tak jo.
0: Dobře, tak jdeme na pravidla. Aha. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 1.9., kdy Marcelka oslavila narozeniny, 35, aha, jo, budeme říkat.
1: Aha.
0: A na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat, no a společně i tu písničku zahrajeme a ještě možná tady něco dostaneš. Jenom připomínám, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Jo, aha, děkuju.
0: No tak roztáčíme kolo právě teď. Sweet Home Alabama, Kid Rock.
1: Tak to ne.
0: To bylo jasný, dobře. Tak roztáčíme kolo dál. Rockové legendy Guns N' Roses, Don't Cry.
1: No tak to můžem.
0: Dobře, ale plakat nebudeme, jo? Slibuješ?
1: Nebudem. Ale je to úžasná písnička.
0: Nádherná. Já vždycky, když jí slyším ty první tóny, tak se mi chce brečet. Ona se schválně jmenuje jako Neplač, Neplač, že jo, Don't Cry, nebudeme plakat, ale mně se chce vždycky plakat. Tak prosím tě, teď tady máme ten správný okamžik, aby si své kamarádce, Marcelce, paní učitelce, mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak Marcelko, já si to totiž nahrávám, protože nevím, jestli náhodou nespinka. Marcelko, všechno nejlepší ještě jednou k tvým narozeninám a doufám, že pojedem do Prahy i do divadla. Přeji ti hodně zdraví a samé hodné děti v první třídě.
0: Počkej, kam jezdíte do divadla?
1: Studia 2.
0: Studio 2, to je super. Každopádně rádi chodíte na nějaká představení divadelní nebo muzikály?
1: Ano, chodíme. I na muzikály, ale teď jsem koupila tady na to lístek, takže jedeme příští sobotu.
0: A co kdy

0: bych ti jako dárek. Teď úplně to říkám prostě sama od sebe a za sebe. Když chodíte ano. se svojí kolegyní rádi do divadla, tak chodíme. Já taky hraju v jednom divadle v Hybernii,
1: no já
0: Praze.
1: Jsem to objevila, říkám super.
0: Hraju a zpíváme v Celine Dion show, kde jsem ještě s Míšou Noskovou a kamarádkou Péťou, máme to takový krásný, tak já ti teď právě takhle přímo věnuju dvě vstupenky.
1: Ježiš, fakt.
0: Přímo na naše představení 9. října v divadle Hybernie. No? Jen tak prostě,
1: super.
0: Chci ti udělat radost.
1: No tak to je boží, tak to až jí řeknu, že pojedeme dvakrát, jeden měsíc, druhý.
0: No a počkej, to není všechno, protože my tady máme partnera dnešní narozeninový rulety a to je Slevomat. Tudíž oslavíte ty narozeniny zážitkem. To znamená, že si vyberete třeba nějaký, já nevím, wellness pobyt, restauraci skvělou, masáž, adrenalinovou aktivitu nebo jakýkoliv originální dárek. A ty od Slevomatu právě teď ještě dostáváš 5000 voucher na nákup čehokoliv. No.
1: Cože? Ježiš, to je, tak to je teda boží. Tak Marcelko, slyšíš?
0: Ty máš,
1: co podniknem?
0: Ty máš dneska normálně takové předčasné Vánoce, bych řekla.
1: Tak já jsem měla taky narozeniny.
0: A kdy?
1: 24. srpna.
0: No Ježíš Maria, takže jsi lvice? To jsi měla stejně jako můj
1: daňák. První pana.
0: Jo, tak můj otec je 23. První. Takže na rozhraní s tou panou. Každopádně já ti obrovsky gratuluju, protože od Slevomatu 5000 určitě si vyberete něco spolu. Potom jedete do divadla a ještě dvě stupenky na naši Celine Dion show. Tak mi vydrž na telefonu, ať si vezmu takové ty údaje, ať taky víme, kam to všechno poslat. Ty máš tak radost, vy.
1: To je boží.
0: Já mám radost s tebou.
1: Ježiš, no tak my pojedeme do Prahy a ještě si pojedeme užít wellness nějakej. To
0: no
1: určitě,
0: jasně.
1: To koupíme.
0: Takže mrkni se na slevomat.cz. Každopádně teď už posílám vybranou píseň Don't Cry. Ale my stejně budeme plakat
1: super,
0: radostí.
1: Super, děkuju.
0: Tak vydrž na telefonu, ahoj.
1: Jasný, děkuju, ahoj.
0: Ježiš, to bylo tak boží, já mám vždycky takovou radost, když vám můžeme udělat radost. Teď už hrajeme slíbený hit a nebojte, zítra ruleta bude znovu.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio, se vámi vaše Lea a mě tady přišla tak nádherná zpráva. Normálně mě dojímáte. Napsal jí Dušan a napsal mi. Ahoj Leonko, my ti s ženou říkáme Leonka Sluníčko, protože tvůj pozitivní a optimistický a nádherný hlas je jak východ slunce po tmavé a bouřkové noci. Dušan. Já jsem normálně dojatá. Děkuju strašně moc za takhle krásnou zprávu, protože když to čekáte nejmíň ve chvíli, kdy prostě máte nějaký svoje šílený období a přijde něco takového, tak vám to udělá tu radost dvojnásobnou. Tak pokud někdo z vás má v sobě něco, co tomu druhému třeba chcete říct a sdělit a furt to oddalujete, tak to udělejte. A nebo jen tak někoho pochvalte, na někoho se usmějte. Na prodavačku, v nákupáku, nebo když si jdete nakoupit něco dobrého k jídlu a pití, tak to prostě udělejte, protože že nikdy nevíte, co ten daný člověk prožívá a jakou radost mu takováhle maličkost udělá. A my si jdeme zase hrát tomu skvělou muziku, protože před námi je Lady Gaga, taky Disturbed, The Sound of Silence a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dopoledne.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
10: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
9: A teď i poctivé vánoční cukroví.
10: A cena?
9: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
10: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
9: Přesně tak.
10: jam.cz.
11: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na Festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!

0: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policejního zákona. Změna by policistům umožnila uzavřít provozovnu, pokud se v ní prodává zboží ohrožující zdraví a život. Jde o krok proti obchodům s omamnými látkami, které hojně fungují v centrech velkých měst. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. No a hvězdný americký sprinter Noah Lyles ukončil kvůli zranění předčasně sezónu a nebude příští týden startovat na ultimátní mistrovství světa v Budapešti. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů a několikanásobný mistr světa to oznámil na sociálních sítích. A teď se hlásí náš region.
4: Česnek dnes provonil jihomoravské Rosice. Zdejší zámek hostí oblíbené česnekovky, které lákají návštěvníky na česnekové speciality, koupy česneku, ale také na živou hudbu, divadelní představení, dřevěný cirkus a program pro děti. Gurmánský den zve i k prohlídce zámeckého parku a zahrady z Brna. Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hitrádio!

0: Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
1: Jo, to jsem já, moje malá maličkost. Každopádně pokračujeme dál až do 13. hodiny, tady budeme spolu. Před námi partička Black Eyed Peas a nebo Tones and I a Dance Monkey. A pak se taky mrkneme na to, co pak nám to provedl ten James Blunt.
2: Hit Radio City Brno.

Black Eyed Peas. 11 minutek po 10. Hezké dobré dopoledne. A já mám pro vás důležitou informaci. Hlavně pro fanoušky Jamese Blunta, protože ten se do naší České republiky vrátí 5. března a vystoupí v Praze v O2 Univerzu. Možná to nevíte, ale ten chlap je prostě možná nejvtipnější popový idol na světě. Fakt, nekecám. Protože většina hvězd si hlídá image. Ale Blunt absolutely nic. Ten na Twitteru aktivně vyhledává lidi, co píšou, jak ho nenávidí a pak jim odpovídá tak geniálně, že mu prostě ty lidi nakonec to follow dají. Fakt, tak jim trošku, říkejme tomu, přeprogramuje mysl a on tu hudbu dělá vlastně jen proto, aby měl materiál na vtipy. Vzpomeňte si na píseň You Are Beautiful. Bylo to všude, v rádiu, v obchodech, dokonce i z ledničky to na vás skákalo a sám Blunt dokonce přiznal, že tu píseň lidi úplně nenáviděli, nesnášeli to, protože byla násilně krmená. No a pak o ní říkal, že je to první song o úchylném voyerovi z metra, který někomu vydělal na vilu. Je to tak, příběh, který napíše sám život, ale právě tenhle nadhled z něj dělá někoho, koho prostě musíte respektovat. A my si tuhle píseň dáme právě teď. You Are Beautiful, James Blunt. Tak hezký poslech a buďte s námi. Jsme Hit Radio.

0: pokračujeme i za chviličku. Eva Farná, Alvaro Soler a nebo Kelly Clarkson, tak si na to rozhodně počkejte, nikam neodcházejte a nezapomeňte, že nás můžete sledovat i na našich sociálních sítích. Můj Instagram je Lea Giongiosi a samozřejmě naše Hit Radio, Facebook, Instač, jedeme všechno, máme i tam pro vás spousty takových backstageových ukázek, událostí, situací, vtipných videí, fotek, co se nepovedlo třeba, že jo? No tak jo, tak se budeme sledovat a za chviličku další muzika, tak buďte s námi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland. 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás Zoo Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tématické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
2: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Co to zas popájskuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

Golden, to máme rádi. Hit Radio ještě radši a Leu Dendeši, to nevím, to je na vás. Tak každopádně hezký dopoledne, protože v muzice pokračujeme.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. A teď tady pro vás něco máme. Kdo pak to zvoní? Nechte si přivést peníze každé ráno až k vám domů.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tady tohle pro vás máme. Co kdyby vám v pondělí ráno v 7 hodin 10 minut zazvonilo u dveří štěstí? Co kdyby vám někdo pro start dne dal mezi dveřmi 1000 korun? To už by vám asi zlepšilo náladu, ne? Tak přesně o tom je naše nová hra Snídaně šampionů s Jasmin a Míšou. U nás na Hit Rádiu Kdo pak to zvoní? Každé ráno od pondělka až do 25. září vyrazíme k jednomu z registrovaných vás, našich posluchačů, a přivezeme vám peníze rovnou na práh. Prostě co a jak pro to musíte udělat, jo? Úplně jednoduše. Stačí se zaregistrovat formulářem na webu hitradio.cz, na naší stránce, a pak už jenom poslouchat Snídaně šampionů každé ráno s Míšou a Jasmin. No a jakmile uslyšíte naše zazvonění, tak se běžte podívat za vaše dveře. Pokud nás tam do 30 vteřin najdete a vždycky za jedněmi dveřmi stojíme, tak vy vyhráváte balík peněz. Registrovat můžete svoji adresu domů, do práce, prostě zrovna tam, kde se nacházíte, když posloucháte naši Snídaní šampionu. Takže v 7 hodin 10 minut každé ráno. Pane Bože, já mám takovou radost, když vždycky někomu z vás uděláme radost. Takže kdo pak to zvoní? Od pondělka.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Words like violence break the silence. Come crashing.

0: Hit Radio stále s vámi za 3 minutky 10:45. Tak je to taky správný čas, abyste nám začali psát vaše hity na přání k vaření. 777-937-777. Napište nám tam, co byste rádi z éteru Hit Radia slyšeli, co taky dneska vaříte. Psát můžete třeba i na můj Instagram, který často používám. Lea_Giongiosi. Dívám se i tam. No a třeba to budete právě vy, kdo uslyší ten váš oblíbený song z éteru. Tak za chviličku po 11. hodině. Do té doby Coldplay, Little Sims, Burna Boy za moment.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
5: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
4: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?

0: Зайки. Твит-твит!
1: On air.
2: Online.
1: И в аппликации Радио CZ. Hit Radio.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle médií se zvýšila například ochrana letišť a nádraží. Italská premiérka Giorgia Meloniová pochválila za výsledky svou vládu. Podle ní úspěšně pracovala na podpoře hospodářského růstu a posílení mezinárodního kreditu země. Opačného názoru je opozice. Meloniová se uzavřela do vládních paláců a Italové nemají vůbec co slavit. No a vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. No a pojďme k nám do regionu.
4: Slavnosti chleba dnes hostí Slup na Znojemsku. Tradiční akce připomíná význam chleba, mlynářství a starých řemesel. Součástí je jarmark, program pro děti nebo předváděcí jízdy historických autobusů. Úvodního mlýna mohou návštěvníci navíc sledovat pečení chleba ve vojenské polní pekárně. Z Brna Jitka Valášková.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. Posloucháte Hit Radio a pokračujeme.
1: Hit Radio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce. Jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši. Na Hit Radio.
5: Tak doufám, že bude nejlepší. 2 minutky po 11. hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás až do pravého poledne. Takže pište nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Radio slyšeli. Budeme hrát jenom pro vás. Teď už David Guetta a BB Rexa.
1: Hit Radio City Brno.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leonko, ty naše sluníčko, vždycky, když tě slyším, tak jsi strašně pozitivní, to mě těší. Ne, vždycky tomu tak je. Každopádně, co tady ještě píšeš, zahraj nám prosím Sister Sledge, We Are Family. My jsme právě se svojí rodinkou na zahradě grillujeme, možná to bude jedna z posledních letošních grilovaček a bylo by to pro sestřenku Áďu, Marka, Teresku a celou naši rodinu. Posloucháme vás tady právě teď. Ježiš, to je hezký. No tak jo, tak chcete to, máte to mít. A víte co, my jsme všichni taková jedna velká hudební familie, protože vy posloucháte naše rádio, my jsme rádi, když nás posloucháte a jsme vděční za vás, takže jsme jedna taková velká hudební rodinka. Takže We Are Family pro vás všechny naše posluchače. Od Lenky.

0: písničku oddělenou. Výběr nechám na tobě. Moc ráda vás všechny poslouchám a taky se ráda zapojí do textovek. Jste super, krásný den všem posluchačky Marťa a Markét. Tak já slibuju, že budou i jeleni, ale bude i tenhle nesmrtelný song, o který jste si napsala většina z vás. To si myslím, že budeme hopsat úplně všichni. Hříšný tanec nesmí v éteru Hit Rádia nikdy chybět. Tak za chvilku i tohle.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
2: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme to těsto. To je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Rosé Bruno Mars. Apache. Nebo Apache. Každý tomu říká jinak. Vyzvala jsem někoho z vás, našich posluchačů, abyste si zavysílali se mnou, takže 800 937 937, je to číslo ke mně do studia, tak já beru někoho z vás. Vůbec nevím, kdo tam. Halo, halo.
1: Halo, halo, tady Dana.
0: Ahoj Danuško, odkud voláš?
1: Já volám z Rožnova.
0: Z Rožnova, jaké tam vládne počasí?
1: No, vylezlo slunko občas, ale aj zamračené docela, no.
0: Aj zamračené docela, aj. No. Aj, aj, aj, aj. Každopádně prozraď nám plány na tvůj den dneska a co vaříš?
1: No, dneska bychom odpoledne měli mít s kamarádkou grilovačku z práce, tak ano. Uvidíme podle počasí.
0: To je super, náhodou. Taková poslední letošní grilovačka.
1: No, třeba nemusí být, doufám.
0: Nebo to počasí by nám mohlo vydržet, ještě takové to babí léto a podobně. Jo. A co ti zahrajeme?
1: Já už jsem si psala i zprávu, tak jestli by bylo možné půlnoční hry od Krištofa a Dominiky Aladžije.
0: Dobře, a speciálně pro někoho?
1: Pro celou rodinu, pro kamarádku, pro všechny známé prostě a pro vás do rádia určitě.
0: A jak je to pocit se takhle dovolat?
1: No super, protože jsem rychle vzala telefon a vytočila na poslední chvíli, takže paráda.
0: No tak to je paráda. No tak jo, takže Ríšu, Krajča, Krištof, Dominika Aladžia, tady to dáme a měj se krásně, užij si svůj dnešní den a díky za telefon. Ahoj.
1: Děkuji.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Týden se pomalu chýlí ke konci a počasí se bude v příštích dnech výrazně měnit. Po chladnějším víkendu se začne oteplovat a v úterý mohou teploty na jihu Moravy vystoupat až na 32 stupňů Celsia. Už v sobotu večer ale dorazí další studená fronta, která přinese déšť, bouřky a výrazné ochlazení. V Itálii se chtějí tvrdě zaměřit na chodce s mobilem v ruce. Tamní úřady chystají zákaz přecházení silnice s mobilním telefonem v ruce a pozor by si měli dát i turisté, protože by se měl týkat i fotoaparátů a jiných elektronických zařízení. Hrozí za to pokuta od 2000 na místě. No a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 640%. A teď se hlásí o slovo náš region.
4: Brněnské výstaviště zaplnila až do neděle věda, technika a experimenty, a to vše v zábavném a atraktivním kabátě. Tradiční festival vědy v režii Brněnské hvězdárny představuje víc než stovku institucí, škol a firem, které si připravili zajímavé prezentace pro děti i dospělé. Na nudu rozhodně zapomeňte, z Brna Jitka Valášková.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
5: Hezké dobré odpoledne, nechte si chutnat, pokud koukal až do 13. hodiny s vámi Lea, tak si to pojďme užít. Je sobota 5. září. Odpolko, dělejte to, co máte rádi, a poslouchejte skvělou muziku, jakou hrajem právě teď.
1: Hit Radio City Brno.

Hezké sobotní odpoledne a představte si, že údajně my Češi neumíme zacházet s jídlem. No, je to tak. Prý s ním brutálně plýtváme, dokonce ho polovina z nás vyhazuje naprosto zbytečně, i když je ještě dobrý. Nevím, jestli se mám to děje taky, já spíš hodně nakupuju a pak tu ledničku vyhazuju celou, tak nadávám sakra, tolik to stálo a já to zase vyhazuju do koše. No jo, děje se mi to. Každopádně moje babička z Rumburka třeba vždycky vytáhla, já nevím, starou marmeládu, seškrábla z ní plíseň, namazala nám tím rohlík, který nenápadně rozměkčila ve vodě a jedlo se prostě dál. Ta neplýtvala ani pohlavky, když jsme prostě ten rohlík nedojedli s tou domácí marmeládou a nepochválili jí to, jak je to strašně dobrý. Babičko, děkuju a tady další muzika.

0: Hit Radio stále s vámi a máte taky někdy pocit, že jak teploty klesnou pod 30, 25, tak pravidelně okamžitě dostanete rýbu. Je na to podle lékařů jednoduchá pomoc. Měli bychom spát alespoň 6 hodin denně a to, jak dlouho spíme, má prý na případnou nemoc daleko větší vliv než roční období, stres a nebo náš věk. Takže já nevím jak vy, ale osobně si jdu dneska nechat předepsat aspoň 8 hodin spánku ráno i večer a nejlépe po jídle. A dobrou chuť, pokud právě baštíte.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
5: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: www.ham.cz. Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

je to tady oficiálně, v tom lítají Dara Rollins, Pavel Nedvěd se konečně vzali. Ano, si řekli, tento týden odpoledne u italského jezera Como. A je to možná nejvíc takový power couple v historii našeho showbiznisu, vedle kterého vypadají všechny ostatní celebrity jako prostí amatéři. Pavel konečně totiž našel někoho, kdo má víc fanoušku než Juventus Turín, a Dara má teď doma zlatý míč. No, holky, co? Která holka to krom paní Ronaldové nebo paní Messiové má doma? Takže gratulace, a tady jedna zamilovaná píseň pro nás všechny. I will always love you.

0: Neděle odpoledne, teda ne neděle, sobota odpoledne, já už jsem zase den napřed. Každopádně já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Lea Dindější. Děkuji, že jste poslouchali, budu se těšit zítra v 7 hodin ráno. Teď už vám popřeju krásný sobotní odpoledne. Užijte si ho samozřejmě, pokud možno na vlnách Hitrádia. Já frčím do Ústí nad Labem moderovat odpolední akci, takže se těším, protože to bude taky krásný den. No a zítra, jak jsem říkala, v 7 hodin ráno vstávačka a buďte tady s námi. Ahoj!
1: Hit Radio City Brno. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
9: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
8: A teď i poctivé vánoční cukroví.
9: A cena?
8: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
9: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Přesně tak.
9: jam.cz.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Jasou!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásné sobotní odpoledne na Hit Radio City Brno přejeme šťastné cestování. Já bych chtěl pozdravit svou lásku, která se svou osobní řidičkou Janičkou, doufám, že teda ladí Hit Radio a samozřejmě fičí z dámské jízdy, tak holky, šťastnou cestu a Jani, dobře mi doves, jo? Děkuju. A jedeme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna okolí, dálnice D52 na 17. kilometru ve směru na Brno, dejte majzla na porouchané osobní auto na Krajnici, tak snad to nejsou holky. A když se podívám dál, tak D1 191. kilometr ve směru na Ostravu je tady hlášeno také porouchané vozidlo. Tak dneska opatrně, každopádně na silnicích může také šajnovat pěkně sluníčko, tak doufám, že vás to nebude oslňovat a doufám, že máte clonu anebo sluneční brýle. Přeju šťastnou cestu a kdyby cokoliv, prinkněte, případně pošlete hlasovku nebo zprávu na náš WhatsApp 720 890 898. Moc děkujeme a šťastný dolet.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
2: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun. Ukázala to nová analýza. Vláda rozhodne v pondělí o výpočtu navýšení v dalších dvou letech. Prahou dnes dopoledne projela kolona 800 motocyklů při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře. Výjížďka trvala zhruba hodinu a dohlíželi na ně i policisté. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu 6-2, 6-7 a 6-2. Její další soupeřkou bude Ukrajinka Marta Kostyuková. Neuspěla naopak Karolína Muchová a ani Jiří Lehečka.
0: Jak se dívám na teploměr, tak aktuálně nám to v Brně hlásá kolem 22 stupňů Celsia, tak to by jeden neřekl. Každopádně sobota je v plném proudu, teploty jsou dneska maximálně hlášeny na 25 stupních, tak uvidíme, kam to dotáhne, ale místy nás může překvapit přeháňka anebo deštík, takže pokud vyrážíte ven, vezměte si sluneční brýle a rozhodně i deštník, protože rozhodně ten deštík vás může tak nějak překvapit. No a co se týká neděle, tak zítra to bude naprosto luxusní, pohádkové a úplně ideální, protože teploty by se mohly zítra dotáhnout až na 25 až 27 stupňů a do toho bude nádherné, slunečné, jasné počasí. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Doufám, že to nebude žádná taková ta slátanina jako dneska, protože člověk dnes po ránu fakt netušil, jak se má vypravit, pravda, ale doufám, že už je v pohodě, tak užívejme odpoledne.
1: Hit Radio City Brno.
0: Pokud jste právě zjistili, že už je po obědě, tak máte recht, máme 13 hodin a máme před sebou dvě možnosti. Buď začnete naplánovali, anebo si dáte kavčo a budete doufat, že se to udělá samo. Tak doufám, že ta druhá varianta je lepší, k tomu Hit Radio City Brno a Igor Doložal. Přeju dobré odpoledne. Hit Radio. A jdeme na parádní muziku. Pokud jste včera byli na party, tak doufám, že vás moc nebolí hlava. Tady jsou Swedish House Mafia.

ladíte Hit Radio City Brno, jak se dívám do kalendáře, tak vidím tam kromě soboty i Borise, to mi něco říká. No a navíc i den sírové pici máme dneska a Brno má konečný důvod být pyšné na něco, co se nedá třeba vypít, pravda, protože sírová pizza je totiž trošku jako Brno. Na první pohled jednoduchá, ale čím víc vrstev objevíte, tím víc tomu propadnete, znáte to. Takže pokud dneska nevíte, co k obědu nebo k véči, máme pro vás jednoduché řešení. Dejte si pizzu, přidejte kotel síru, zapijte to něčím z Brna a k tomu i Hit Radio City Brno bude dobrý společník. Ale teď 9 minut po 13 je Miley Cyrus, tak ať šmakujeme.

0: Na Hit Radio City Brno nám dozněli 21 Pilots, muzika, která zazněla i v nějakém filmu. Optimisticky se jmenuje Sebevražený oddíl, rok 2016. A mimochodem víte o tom, že tahleta skladba oficiálně předtím, než vyšla, tak unikla na internet. Tak řekl bych, že asi ne sama, protože tomu asi musel někdo pomoct, pravda. Ale kapela místo paniky poslala fanouškům zprávu v Morzeově abecedě. Po překladu Take It Slow. Takže písnička zdrhla na internet a kapela řekne klid, pomaličku, tak to je pohodě, ne? A pokud jste ji slyšeli ještě předtím, než oficiálně vyšla, tak jste v roce 2016 byli teda řádní piráti netů. No, ale za chvilku si dáme Indilu, něco málo francouzštiny, taky na sobotní odpoledne už. No a přihodíme i Coldplay, anebo Lukase Grahama a hned potom mrknem i na to, kam se dneska můžete se svým ratolestmi vyrazit vyvětrat.
1: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína.
5: Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Javan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
6: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lukas Graham, 7 years ve 3 minutách a 50 vteřinách tady u nás na Hit Radio City Brno. Teď jsem se díval na satelit, jestli dorazí do Brna na Jižní Moravu ještě nějaká přeháňka nebo bouřka, no neměla by, jo, protože rodičové z Bystřete a dnes odpoledne mají vaše děti jedinečnou šanci najít sport, u kterého vydrží díl než do dalšího tréninku třeba, jo, protože na brněnské Kravní hoře se do 18. hodiny dneska konají dny náborů a je to největší náborová sportovní akce pro děti v Brně. Čeká vás 128 sportovních klubů z 58 sportovních odvětví, takže jestli vaše dítě zatím neví, jestli chce být fotbalista, judista, tenista, tanečník nebo třeba olympijský vítěz v gaučingu, máte si dneska možnost vybrat. Vstup je gratis a děti si navíc můžou tyto sporty i vyzkoušet. A důležitá rada na závěr, auto nechejte doma. Parkování kolem Kraví hory může být samo o sobě disciplína velmi sportovní. A tuhle disciplínu radši pořadatelé ani nenabírají. Takže vezměte MHD a máte klid, hlavně své děti, protože litovat nebudete. Dneska můžete vyrazit do 17. hodiny i na Mind Market do Brna. Akce se koná ještě dneska v Brně u Vaňkovky ve Unique Gallery. Snad jsem to řekl správně. Součástí akce je i Burger Street Festival, takže se navíc i skvěle nadlápnete. A pokud máte rádi historii, tak historické slavnosti Róza Celí se dnes konají v malebných Dolních Kounicích. Vše už odstartovalo, takže báječnou podívanou a skvělé nejenom středověké zážitky.

0: Znáte to, jak se to říká? Podle hvizdu poznáš Maroon 5. Kapela Maroon 5 a Christina Aguilera 5 minut před 3:15. Krásné sobotní odpoledne na Hit Radio přejem. No a za chvilku vám nabídnu jeden krásný hudební návrat do 90. Protože nevím, jestli jste 90. zažili i vy, ale já teda opravdu hodně živelně a úplně přesně si pamatuju svou první oficiálně originální kazetu tanečního projektu Culture Beat. A díky singlu Mr. Wayne jsem si prostě musel tenkrát za asi 150 korun koupit. Mr. Wayne, tak to byl týpek v roce 1993, který si o sobě myslel, že je prostě neodolatelný, takže vlastně takový první influencer jenom bez Instače, TikToku a bez možnosti třikrát denně oznámit, že má třeba nový háro, auto, prostě cokoliv. Culture Beat, Mr. Wayne už za chviličku na Hit Radio, tak doufám, že i vy budete vzpomínat na první půlku 90. Krásné odpoledne.
1: Takhle výplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 tisíc. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City Brno jsme se malinko devadesátkově zastavili v čase Mr. Wayne a Culture Beat, no ale teď opět zpátky do žhavé současnosti. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna okolí a pokud jedete po D2 poblíž Chrlic, tak v Modřicích ve Svratecké ulici u Skonta bourala dvě osobní auta, projíždí se omezeně jedním pruhem, omezení tady může hrozit ještě hoďko. Po D1 na 191. kilometru ve směru na Ostravu máme hlášeno porouchané vozidlo, zdržení je nárazové, ale samozřejmě i tady vás to může malinko zaseknout a překvapit. No a pokud byste třeba projížděli na Brněnsku přes Šlapanice na Svatojánském náměstí a v Jiříkově ulici probíhají aktuálně stavební práce. Ty končí dneska v 17 hodin, teda to se dost divím, že při sobotě ještě někdo dře. No tak zdravíme všechny pracující a samozřejmě i za volanty, přejeme šťastné cestování a pokud máte jakékoliv info, klidně nám brnkněte, případně pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 720 898 848 a zdravím i Janičku a Zlato za volant, tak šťastnou cestu.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čuzvu z autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdan.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun považuje za nepřijatelný 62% lidí. Pro 22% je přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice přijímají návrh příznivěji než příznivci opozičních stran. Nejvíce pochopení pro něj mají stoupenci ANO. Vyplývá to z nového společenského průzkumu. Zajímavý teplotní úkaz byl k vidění v Krkonoších. Na jejich hřebenech se totiž výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla 1 až 2 stupně pod nulou. Včera večer bylo přitom na naší nejvyšší hoře přes 13 stupňů Celsia. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. Vojtěch to dnes řekl při zahájení letošního ročníku kampaně Aktivní září. Vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. Olomoucká Sigma přivítá Bohemians Slovácko Pardubice. Zhodně už v 15 hodin. V 6 má výkop duel Artis Brno Viktoria Plzeň.
10: V Brně měříme 25 stupňů Celsia a to je samozřejmě dnešní maximálka, takže výš to prej nepůjde, ale také prej hrozí nějaká ta přeháňka, ale snad už dneska žádná nedorazí, teda aspoň podle mé apky by neměla. No, uvidíme. Neděle už bude skoro pohádková, slunečno a příjemných 24 až 26 stupňů.
7: Hit Radio City Brno.
10: A teď už jenom třeba zjistit, jestli víkend uteče rychleji, když budeme něco dělat, anebo když nebudeme dělat vůbec nic. Co myslíte? Výzkum právě začíná, klidně dejte zprávu, jak to vidíte na náš WhatsApp 720 890 848. Děkuji. I po 14. s vámi Igor Doležal, přeju krásné odpoledne a teď už na Hit Radio City Brno posílám něco pro všechny fanšmekry, milovníky, pamětníky, prostě ty, kteří máte rádi Bona Voxe a spol.

0: Tak doufám, že jste se teď usmívali, protože byl tady fotograf Eda Sheerana na Hit Radio City Brno, tak aby vám to slušelo, chápete?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: To by byla pecka, co? Co kdyby vám v pondělí ráno v 7:10 zazvonilo u dveří štěstí? No, třeba místo souseda, který se ptá, jestli máte doma třeba vrtačku, jo? Ale někdo, kdo má v ruce 1 000 korun. Tak přesně o tom je nová hra na Hit Radiu ve snídaní šampionů. Kdo pak to zvoní? Každé ráno od 5. respektive od 7. do 25. září vyrazíme za jedním z registrovaných posluchačů a přivezeme vám peníze až ke dveřím. A teď pozor, nestačí otevřít, peníze si musíte vzít hezky z ručky do ručky, takže žádné nechejte mi je pod rohoškou, já ještě spím a kolem 7:10, to je čas, uslyšíte v našem vysílání soutěžní zvonek. V tu chvilku máte 30 vteřin na to, abyste zjistili, jestli náhodou nestojíme právě před vašimi dveřmi. A pokud ano, máte vyhráno, doslova. A jak je možné, že bychom stáli třeba u vás před dveřmi? No, je to jednoduché jak žebřík, stačí se zaregistrovat na www.hitradiositybrno.cz, poslouchat snídaní šampionů s Michalem a Jasmin v 7:10 z Bystřic a pokud zazvoní zvonek, pak už jenom vystřelit ke dveřím. Už v pondělí tam můžeme stát.
1: Vezeme ti prachy, ale pozor, zazvoníme jenom jednou. Už brzy na Hit Radio.

0: Moje řeč na Hitrádiu City Brno nám v sobotním odpoledni dozněl i puberťák Syndla It's na své pubertální výlevy. Já teda moc ne. Za mě jsem jich asi moc neměl, ale to je trapný. Mně to je jedno a argumentace nejvyššího kalibru je. Všichni tam můžou, jako kdo jako všichni? Kolik vás je? Co? No ale všichni můžou a vy jste jediní rodiče v Evropě, kteří to prostě nechápou, prostě trapas, jo? Tak asi to každý jednou v životě zažijem, pravda? Pokud ještě vaše děti nedospěly do tohoto stádia, tak si gratulujte, užívejte to, ale upřímně, vždycky to jednou přijde a doufám, že to brzo vždycky jednou odejde. No, i když jak u koho, protože já osobně se jako pubuž cítím furt.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhony 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Milí posluchači, rád bych vás pozval na zářijová setkání vedení města s obyvateli našich příměstských částí. Během září za vámi postupně přijedeme na Hradiště, do Přímětic, Kasáren, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Osobní setkání je podle mě tou nejlepší cestou, jak se společně bavit o tom, co jednotlivé části Znojma potřebují. Konkrétní časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. František Koudela, starosta města Znojma.
9: Hitradio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme krásné sobotní odpoledne, je přesně 14:30 a to je možná nejvyšší čas zbalit děcka a vypravit se někam do přírody. Já bych šel, kdybych mohl, no, ale mám tady něco pro všechny lesáky, zálesáky, prostě milovník lesa. Musím říct, že miluju procházku podzimním lesem a pokud se na tom podobně, tak i dneska, protože máme víkend, klidně vyražte. Máme tady zlatý podzim s lesy města Brna a každý den jsou na jednom místě schované 3 lesní zlaťáky, každý v hodnotě 1 000 korun. Slyšíte správně. A je tady i dnešní indicie, která by vás měla dovést na místo, kde ty zlaťáčky jsou ukryty, takže dobře poslouchejte. Na Hořickém potoce z Blanska, co by kamenem dohodil, je kouzelný rybníček, co nemá ani v mapách název. Když ho objevíte, budete se tam vracet znovu a znovu. Tak co, tušíte, kde by zlaťáčky mohly být? Výhru je možné proměnit za skvělé ceny, takže od poctivého lesního medu přes zvěřinu anebo biohovězí, to bych si dal, až po poukaz na vánoční stromek nebo dřevo na zimu. Každopádně kompletní nápovědy i pravidla najdete na www.lesymb.cz a také na jejich Facebooku. Držím palec.

0: Trans If I Were Sorry, hudební návrat do roku 2016 a možná si pamatujete, že právě s touto skladbou France reprezentoval Švédsko v Eurovizi a v domácím kole ve Stockholmu skončil pátý a musím teda říct, že já jsem to viděl, teda ne úplně naživo, ale přes bednu. A hrozně mě jeho vystoupení bavilo, protože zatímco ostatní na Eurovizi, nejenom tenkrát, ale i teď zpívají, tančí, letají vzduchem, hoří, já nevím co všechno, tak Franz tam prostě jenom stojí a zpívá. A zpívá moc dobře, tak doufám, že i vás pobavil a potěšil tady u nás na Hit Radio City Brno. A pokud jste jeho vystoupení neviděli, tak se rozhodně mrkněte zpětně na Eurovizi 2016. Věřím, že i vás bude bavit. No a za chvilku tady pro vás bude James Blunt a jeho reklamní skladba. Když já jsem poprvé slyšel tuhletu věc v nějaké reklamě, tak jsem si říkal, sakra, kdo to je? A on to byl James Blunt. Už za chviličku tady pro vás bude zpívat.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland. 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
10: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
9: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
11: Zaostřeno na region.
12: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Další parádní vzpomínka ve vysílání Hit Radio City Brno, Ten Sharp a You. Necelé dvě minuty před 15. hodinou, za chviličku další aktuální zprávy, Iva Jurečková šťastná. No ale ještě předtím fičíme na silnice. Pokud jedete, tak buďte velmi opatrní v Brně na Vídeňské ulici ve směru z dálnice D2 bourala dvě osobní auta, tak bacha na to. Na Brněnsku v Modřicích ve Svratecké ulici u Skonta bourala dvě osobní auta také, tady máme omezení zhruba ještě 15 až 20 minut. Dneska máme na D1 mezi 153. a 168. kilometrem ve směru na Brno v levém pruhu čištění vozovky a kluci to budou čistit až do půl páté, tak bacha na to. No a pokud byste projížděli třeba přes Pohořelice, okres Brno-Venkov, tady je nehoda, překážka na vozovce a je tady průjezd možný se zvýšenou opatrností. Teď to tady skočilo, tak bacha na to. Přejeme šťastné páteční sobotní cestování. Krásné odpoledne za volanty a samozřejmě pokud byste měli jakékoliv podrobnosti z vaší trasy, klidně nám pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 728 98 48. Moc děkujeme.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud míříte na Vysokou do Prahy, tak vás potěšíme. Ceny ubytování na kolejích většina místních vysokých škol pro nový akademický rok nezvyšovala. I tak je ale potřeba mít našetřeno. Třeba na kolejích Českého vysokého učení technického zaplatí studenti za měsíc zhruba od částky 2800 do 8400 korun. Na kolejích Univerzity Karlovy se ceny jednolůžkových pokojů pohybují od částky 5200 korun do 13 000 korun za měsíc. 22-letá Češka včera zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Wesenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem, píší to místní média. Dívka se zřítila ze zhruba stupy. Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení pravděpodobně souvisí s příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Američtí vyjednavači se pokusí obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Trenér Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve čtvrtém kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0-1. Kylian Mbappé mohl ve čtvrté nastavené minutě vyrovnat. Pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse juniora ale neproměnil.
7: Venku nám příjemně pofukuje a svítí sluníčko, tak doufám, že už žádné dešťové přeháňkové mračno na Jižní Moravu a do Brna nedorazí. Aktuálně máme venku něco kolem 23 až 25 stupňů Celsia v noci a k večeru nám ale teploty budou klesat. Nejnižší noční slibují 10 až 13 stupňů max. Dokonce po ránu lokálně i na 7 by se mohly zjevit. No a co se týká neděle, tak v neděli by mělo být podle předpovědi většinou jasno nebo skoro jasno a odpolední teploty by se měly dotáhnout na krásných 24 až 26 stupňů. Tak to by šlo.
4: Hit Radio City Brno.
7: 3 minuty po 15. ladíte Hit Radio City Brno. Igor Doložal přeje dobré odpoledne a už za chviličku prozradíme, proč vyrazit na festival vědy a techniky.

0: Je velká škoda, že o téhle dámě už není dlouho slyšet. Cele s Buckingham aktuálně doznívá 10 minut po 15. No a jak se dívám, tak asi by měla aktuálně působit v portugalské Madejře, kdyby měla žít. A na Slovensko se domů vrací jenom prý kvůli práci a přátelům. No, každopádně nedaleko. Jejím sousedem je maminka Cristiana Ronalda dokonce, tak to bude asi dost dobrá čtvrť. Každopádně na Hit Radio City Brno jsme slibovali, že vás pozveme na místo, kde se můžete potkat také s velmi vzácnými osobnostmi, protože věda a technika, to jsou fakt chytré hlavy a pokud byste chtěli zažít opravdu neskutečnou podívanou, tak se vypravte k nám na brněnské výstaviště, protože dnes do 18. a zítra také mezi 9. a 18. jste srdečně zváni na festival, který hýbe Brnem. Vstup je samozřejmě gratis, jedná se o festival vědy a techniky. Víc nám řekne v rámci našeho živého vysílání pravidelný host, je to ředitel brněnské hvězdárny a planetária, která je zároveň samozřejmě pořadatelem tohoto festivalu vědy a techniky a kterého spovídal kolega David Máčala. Takže proč bychom měli vyrazit?
1: Ta akce je určená jak pro laiky, tak odborníky, pro malé i velké, pro chytroliny i ty méně chytré, protože tady jsou skutečně velmi odborné záležitosti, elektronická mikroskopie nebo stavba umělých družic, ale taky tady jsou zábavné hry pro nejmenší děti. Takže skutečně tady podle mě se najde tu zábavu a poučení každý. A ono to není jenom o přírodních vědách, ale máme tady expozici třeba o archeologii. Nebo Ústav pro jazyk český, takže kdo má rád jako literaturu, tak se taky najde svoje.
0: No, dneska do 18. byste to stihnout mohli. Já jsem se byl včera projít podívat, potkal jsem se právě s panem ředitelem Duškem, kterého tímto samozřejmě nedaleko zdravím. Každý si tam přijde na své. Fakt, věřte mi, je to super.

0: Tak to byl úžasná pohodička Joe a End of the Beginning. Za chviličku si dáme Miles Smitha, nebude chybět Lucas Estrada a také Pink. No a pokud byste doma měli hyperaktivní dítě nebo děti, mám pro vás jeden tip, do 18. dneska byste to mohli stihnout, kam se s nima v Brně můžete vypravit podívat, protože můžete je fakt přihlásit do kroužku, který je bude bavit. Víc vám řeknu už za chvilku.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí města Znojma. Každá část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Do sobotního odpoledne vás ladí nejenom Pink, ale i Hit Radio City Brno. Přejeme krásné sobotní odpoledne. A pokud máte doma hyperaktivní dítko, tak rozhodně do 18. byste to mohli stihnout k nám do Brna na Kravý horu, protože rodiče z Bystřete dneska mají vaše ratolesti šanci najít sport, u kterého vydrží díl než do druhého tréninku. A na Kravý hoře se do 18. hodiny konají dny náborů 2026, což je největší náborová sportovní akce pro děti v Brně. Čeká vás 128 sportovních klubů z 58 sportovních odvětvích a jestli vaše dítě zatím neví, jestli chce být třeba fotbalista, judista, karatista, tenista, tanečník, anebo třeba olympijský vítěz v gaučingu, tady si rozhodně má možnost vybrat. Akce je úplně zdarma do 18. hodiny, dneska byste to mohli stihnout. Děti si navíc můžou veškeré sporty vyzkoušet. A důležitá rada na závěr, auto prosím nechejte doma. Parkování kolem Kraví hory je opravdu sportovní disciplína sama o sobě, takže raději vsaďte na MHD, ta vás tam také v pořádku doveze a máte klid. Rozhodně vás zveme do dnešní 17. hodiny také na Mint Market do obvodních galerii, je to vedle Vaňkovky. Kromě toho, že se tam můžete krásně pokochat, tak součástí akce je i Burger Street Festival, takže se můžete i skvěle nadlábnout. No a pokud milujete historii, tak rozhodně dneska můžete vyrazit do Dolních Kounic, v malebných Dolních Kounicích právě už odstartovala dneska odpoledne parádní historická slavnost, jmenuje se Rosa Celý a vy si tam můžete projít opravdu třeba i středověk.

0: Robin Schulz v 15.41, to je aktuální čas našich atomových digitálek na Hit Radio City Brno. Přejeme krásné sobotní odpoledne, no a pro vás čekujeme také aktuální fotbalové utkání mezi Slaví a Zbrojovkou Brno. Hraje se první poločas, aktuálně 41. minuta. Ovšem, bohužel, v té 38. nám vpálil slavistický první gol, takže je potřeba semknout veškerou energii a poslat směr, víte kam? Jo, ať to kluci ze Zbrojovky dotáhnou a pak ještě překopnou. Držme palce.
1: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupon. Odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Vlasovka.
1: To víš, že jo. Na Hit Radio City Brno máme nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Čekujeme pro vás také o víkendu, jak vám to jezdí, a opatrní byste měli být na dálnici D1 na 196. a půltém kláku u Brna ve směru na Prahu od Vyškova. Bouralo osobní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením minimálně do půl šesté. V Brně ve Vídeňské ulici ve směru k dálnici D2 bourala dvě osobní auta. I tady máme omezení dopravy. No a pokud byste projížděli třeba v Brně ulice Skořebka, tady máme hlášeny stavební práce, které končí až 31.10. Šťastné sobotní cestování s Hit Radiem City Brno, za to moc děkujeme. No a samozřejmě i dneska můžete klidně poslat zprávu nebo hlasovku, jak vám to jede, na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: www.h+m.cz.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
7: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: On air,
9: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Pokud tady míříte, buďte opatrní a nastudujte si objízdnou trasu. Policie vyšetřuje na Olomouckou sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané či ve Slatinicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty hospitalizovaný v Olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a další zranění z Vuelty. V rekonvalescenci bude vítěz Gira d'Italia a dvojnásobný světový šampion pokračovat doma v Monaku.
1: Aktuální teploty v Brně. Pocitová 20 na teploměru 24. Když se podíváme do Blanska, tady je pocitová 20 taky, ale na teploměru jenom 23, no v úzovkách jenom. No a na Znojemsku nám teplota zatím dotahuje 25 stupňů, pocitová, ale může být malinko níž na 19 stupních. Každopádně dneska už by snad pršet nemělo, k večeru se nám ale teploty dostanou na 10 až 13 stupňů maximálně. Rozhodně ale počítejme s tím, že neděle bude úplně ukázková, bude krásně svítit a samozřejmě teploty 24 až 26 stupňů. Tak to by šlo.
8: Hit Radio City Brno.
1: Na Hit Radio City Brno už za chviličku probereme ty, kdo pak to zvoní. Už jste slyšeli? Tak asi zvonek máme doma každý, že? Takže už jsme možná slyšeli, když nám někdo zazvoní, ale za to můžete mít prašule. Jak konkrétně se k tomu dostat, to vám řeknu za chvilku. Igor s vámi, teď už Miraj a volám.
11: Je ráno, jdu spát, nevím, co je dneska za den.

0: velmi povedená kytarovka, úžasný Nickelback. Na Hit Radio City Brno.
1: Dopak to zvoní z Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A teď otázka na tělo, co kdyby vám v pondělí ráno v 7 hodin a 10 minut zazvonil u dveří někdo, koho chcete opravdu vidět? Protože tentokrát nepřichází návštěva, ale přichází tisícovka. Ve snídaní šampionů startuje nová hra Hit Radia, jmenuje se Kdo pak to zvoní? A až do 7., respektive od 7. do 25. září vyrážíme každé ráno za jedním z registrovaných posluchačů. No a my vám samozřejmě k tomu přivezeme i prašule až ke dveřím, jenže je v tom háček. Nestačí slyšet zvonek, nestačí se podívat z okna, nestačí napsat do rádia, že to jste vy, jo? Jakmile kolem 7:10 uslyšíte ve vysílání soutěžní zvonek, máte 30 vteřin na tom, abyste zjistili, jestli stojíme právě před vašimi dveřmi. A pokud ano, otevřít dveře, převzít peníze a začít se radovat, to si myslím, že je jasná věc, takže registrujte se na hitradiocitybrno.cz, poslouchejte snídaní šampionů s Michalem a Jasmin a v 7:10 mějte uši nastražené a nohy připravené, protože někdy stačí jeden zvonek, 30 vteřin a můžete mít o tisícovku lepší ráno. Kdo pak to zvoní? Už v pondělí v 7:10.
1: Nastav si na mobilu upozornění na 7:10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio.

0: Další hudební návštěva z Eurovize tady u nás na Hitrádiu City Brno, skvělá Loreen, už za chviličku Imagine Dragons Poetika a také informace pro ty z vás, kteří rádi chodíte do lesa. Tak myslím, že po tom, co se za chvilku dozvíte, do toho lesa budete chodit ještě raději a ti, kteří nepáchnou do lesa, jo, tak teprve začnou. To mi věřte, už za chvilku vám řeknu víc.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Kup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu? V knize Probouzení.

0: beznojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
1: Zaostřeno na region.
2: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: City Brno.
1: Co duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

krásné sobotní odpoledne. Hit Radio City Brno přeje, ať si užíváte víkend plnými roušky a doufám, že tomu napomáháme i my. Kato a John, možná Jon, to mají za sebou, za chviličku Lady Gaga, ale pozor, počasí nám dneska, doufám přát, už bude. Pršet by nemělo, to znamená, klidně se můžete vypravit někam do lesíčka. Fakt nekecám, protože něco pro všechny zálesáky, houbaře, milovníky, šišek, prostě pro všechny, kteří se v lese cítíte lépe než třeba v nákupáku, jo? Já teda musím říct, že podzimní procházky lesem miluju, protože listí, vůně lesa, klid, občas člověk zakopne o kořen, že? Ale to vůbec nevadí, pokud máte podobné choutky, klidně se vypravte do lesa ještě dnes, protože právě probíhá zlatý podzim s lesy města Brna. Každý den totiž na jednom místě schováme 3 lesní zlaťáky, každý v hodnotě 1000 korun. A já tady mám pro vás pro dnešek i sobotní indicie, tak dobře poslouchejte. Na Hořickém potoce z Blanska, co by kamenem dohodil, je kouzelný rybníček, co ani nemá v mapách název. Když ho objevíte, budete se tam vracet znovu a znovu. Tak co? Už tušíte, kam vyrazit? Protože tisícovka se domů z lesa sama opravdu nedonese, jo? A co za zlaťák, tak můžete je vyměnit za spoustu báječných věcí, třeba biohovězí, anebo vánoční stromeček, případně dřevo na zimu. Ale to není všechno. Rozhodně můžete dneska celkem dobrým nápadem vyměnit gauč a vyrazit na výpravu. Takže pozor, kompletní nápověda a pravidla, to jsou k mání na webu www.lesymb.cz anebo na Facebooku Lesů města Brna. Tak hodně štěstí a pokud v lese potkáte někoho, kdo se podezřele hrabe v listí, jo, tak asi to nebude houbař. Bude to někdo, kdo hledá tisícovku a zlaťák. Tak držíme palce. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: V sobotním odpoledně Ale Farben a věřím, že i tahle ta pohodička udělala radost třeba i Romanovi, který nás prý poslouchá v práci, tak Rome, díky a přejeme, ať to krásně uběhne. Z další muziky nabízím S-House, dorazí Meredith Brooks, Marek Ztracený a určitě se můžete těšit i na úžasnou věc, kterou já zbožňuji. Od kapely Snow Patrol. Pokud bych vám mohl poradit, tak zkuste si najít třeba na YouTubeku verzi se symfonickým orchestrem a věřím, že i vy z toho budete úplně vedle sebe, protože je to fakt nádhera. Za chviličku samozřejmě plná verze Snow Patrol Chasing Cars a přání krásného odpoledne, ať se vám zítra Radiem City Brno parádně daří úplně ve všem a úplně s kýmkoliv nás ladíte.
1: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Co to zas Popajsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Těsně před 17. hodinou na Hit Radio City Brno míříme znovu na silnice. Buďte velmi opatrní, pokud jedete po D1, tak 196,5 km u Brna ve směru na Prahu. Tady bouralo osobní auto s dodávkou, máme tam zdržení a omezení zhruba ještě do 15 minut. Pokud jedete přes Vídeňskou ve směru k dálnici D2, tak tady už by to mělo být průjezdné po dopravní nehodě. Kdyby to stále bylo ještě aktuální, klidně pošlete info na náš WhatsApp 720 890 848. No a na Znojemsku mezi Strachoticemi a Slupí je komunikace neprůjezdná pro nákladní auta. Toto omezení by ale mělo skončit v průběhu dnešního večera, takže zítra už by to snad mohlo být v cajku. Přeju šťastné sobotní cestování s Hitrádiem, za to moc děkujem a hlavně v pořádku, doválte tam, kam máte namířeno.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Evropská unie se chystá stanovit pravidla, která pomohou evropským městům omezit krátkodobé pronájmy prostřednictvím platform, jako je Airbnb. Evropská komise má příští týden představit legislativní návrh, který stanoví podmínky, za kterých mohou úřady omezit poskytování těchto krátkodobých turistických pronájmů. Chce tak řešit nedostatek dostupného bydlení v lokalitách vyhledá turisty. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou a modernizuje vzduchotechniku u pasové kontroly. Práce začnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun. Ukázala to nová analýza. Vláda v pondělí rozhodne o výpočtu navýšení v dalších 2 letech. Druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánovaný těsně po 20. hodině.
0: Venku máme kolem 22 stupňů Celsia, ale ta pocitová teplota by měla být jenom kolem 18, zvlášť teda když pofukuje, jo, tak bacha na to. Rozhodně ale v průběhu dnešního večera se nám teploty dostanou na 10 až 13 stupňů Celsia. No ale neděle bude podle Rosníček opět překrásná, bude jasno, bude svítit od rána až do večera, no a do toho teploty kolem 24 až 26 stupňů Celsia. Tak to by šlo.
1: Hit Radio City Brno.
0: Hit Radio City Brno a 17. hodina. Igor, lidné sobotní odpoledne, no a schválně dejte zprávu na náš WhatsApp 720 890 848, jak jste strávili dnešní sobotní den. Jestli to byla pecka, nebo ještě větší pecka. Každopádně z další muziky k vám letí Ed Sheeran.

I po 17. ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásné pozdní odpoledne. No a děkuju, že jste napsali své sobotní aktivity k nám na WhatsApp 720 890 848. Honza ze Žabin napsal, že sobotu tráví na zahradě. A jak píše, ráno jsem si řekl, že dneska udělám všechno, ve 2 odpoledne jsem ale zjistil, že jsem akorát zalil rajčata a vypil 3 pivka, takže zahrada je hotová, teda aspoň z mého pohledu. Peťule z Líšně, my jsme dneska vyrazili s dětmi na výlet, děti chtěli do lesa, manžel chtěl jít na jedno a já chtěla klid. Zatím jsme v autě a už jsme se stihli i pohádat, takže každý snad dostal aspoň něco, tak nám prosím něco zahrajte, ať se zase uklidníme. Peti, tak držíme palce. No a Mira z Krpole, sobotní program byl jednoduchý, dopoledne úklid, odpoledne sport a večer grilovačka. Tak samozřejmě je potřeba i takto využít třeba víkendové chvilky a jsme rádi, že Hit Radio City Brno je u toho. K tomu všemu také Rosalind, tak ať je všechno veselejší.

0: hodiny.
1: Ve vysílání Hitrády asi ty Brno nám dotěkaly hodiny, tady ty hudební, no a za chvilku se rozjedou Last Frequencies, nebudou chybět ani Marquez, Vayamos, Compañeros a nebo Linkin Park. A pak už vás pozveme také na zítřejší den, protože tady u nás na brněnském výstavišti pokračuje festival vědy a techniky a pan Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny, nám včera v rámci našeho živého vysílání z místa prozradil, o čem to je a proč byste právě na tento báječný festiák mohli ještě vyrazit. Samozřejmě pokračuje i zítra a za chvilku vám řekneme víc.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jak jsem na Hitrádiu City Brno sliboval, tak teď je ten správný čas vás pozvat na místo, kde se i zítra můžou vaše ratolesti, ale možná i vy něco málo zajímavého dozvědět, a něco málo je opravdu hodně slabé slovo. Víc nám řekne David Máčala, který včera vyrazil v rámci našeho živého vysílání na festival vědy a techniky tady u nás na brněnském výstavišti, kam se můžete vypravit i zítra.
1: Festival vědy není jenom určený pro ty milovníky vědy, přírodopisu, chemie, matiky, fyziky.
2: Já říkám, že ta akce je určená jak pro laiky, tak odborníky, pro malé i velké, pro chytroliny i ty méně chytré, protože tady jsou skutečně velmi odborné záležitosti, elektronová mikroskopie nebo stavba umělých družic, ale taky tady jsou zábavné hry pro nejmenší děti. Takže skutečně tady podle mě se najde tu zábavu a poučení každý. A ono to není jenom o přírodních vědách, ale máme tady expozici třeba o archeologii, nebo Ústav pro jazyk česky, takže kdo má rád jako literaturu, tak si taky najde svoje.
1: No musím říct, že když jsem přijížděl sem do rádia, protože jsme na brněnském výstavišti, Hitrádio City Brno je v pavilonu Morava, měli jsme to fakt jako nejblíž, co to jde, pár kručků. Ano, no jasně, přišli jsme pěšky, ale máme tady i auto, ze kterého tedy hraje naše rádio. No chtěl jsem říct, že jsem potkal miliardu lidí, teď kolem nás prostě tady děcka sedí, koukají se, prochází, žasnou nad vědou. Jako dobře jste to zařídili, že děcka nemusí sedět ve škole zavření, ale že jim tu vědu ukazujete jinak.
2: No proto to taky děláme hnedka první víkend v září, kdy ještě ta škola není úplně rozjetá. A navíc je pravděpodobně, že bude hezké počasí. Jako miliarda dětí tady asi není, jo, to zase jako ne, ale myslíme si, že dneska dopoledne tak kolem 5000 dorazí, protože my tady máme takové divadlo vědy, kdy se tam předvádí různé fyzikální, matematické, chemické experimenty, a jenom tam se zaregistrovalo 2500 návštěvníků.
1: Co by neměli minout návštěvníci, když dorazí? Pojďte vypíchnout něco.
2: Všechny ty expozice jsou úžasné, protože tady je vlastně 105 vystavovatelů, které se stará více než 300 lidí, na těch stáncích více než 300 lidí, ale co si myslím, že je fakt nejzajímavější, je právě to, co se odehrává v rotundě, to je novinka, vlastně my jsme tu rotundu nikdy neměli k dispozici až letos poprvé, takže tam jsou právě ty experimenty z divadla vědy, ale také tam jsou třeba jakoby setkání s vědci, diskuze, přijde tady člověk z Evropské kosmické agentury nebo z Evropské jižní observatoře, z hnutí z vaš vědu a podobně, takže to stojí za to přijít do té rotundy. A hlavně všechno je zdarma.
1: No, to je to důležité říct. Já jsem se chtěl zeptat, vstupenky, kde se ženou, ještě jsou. Takže v tom je to ojedinělé, že tyhle ty všechny atrakce jsou opravdu zdarma pro každého.
2: Ano, díky vstřícnosti města Brna, Jihomoravského kraje a celé řady sponzorů je vlastně ta akce zdarma, protože skutečně smyslem je ukázat, že vědci nejsou žádní suchaři a že ta věda a technika je strašně důležitá pro náš každodenní život, vlastně i pro vysílání tohle rádia.
1: No a zdarma je také váš festival Planet, který pořádáte pravidelně na brněnské hvězdárně, takže já se musím zeptat za všechny posluchače, posluchačky, za všechny brňáky, brňačky i jihomoraváky obecně. Festival Planet bude i v příštím roce
2: samozřejmě.
1: A chystá se nějaký nový model?
2: Jasně. To je dvě nejčastější otázky. Jestli už ty planety svítí, a druhá otázka, jaký bude model v příštím roce. Tak vzhledem tomu, že festival letošní skončil, tak planety už nesvítí. A jaký bude model, to neprozradím. Ne, protože bych to nechtěl, a my to ještě nevíme. My vždycky září začneme diskutovat o tom, co bude. Námětů máme spoustu a myslím si, že, nebo aspoň doufám, že to bude opět hezká podívaná jako v minulosti.
1: A nechcete to natáhnout na další termín, protože já se potkávám s lidma, oni vždycky říkají, já jdu na ten festival Planet, a já říkám, no jo, ale to už skončilo, to byl týden. No.
2: Je to vždycky týden červenci a týden srpnu, vždycky 7 dní, takže dohromady 14 dní. Jako samozřejmě ty tlaky na to jsou, abychom ten festival prodloužili, ale já teda musím říct, že mě stačí 2 žaludy za každý týden jeden.
1: Navíc, vy co jste to nestihli, přátelé, tak můžete dorazit právě na festival vědy, protože tady pár modelů máme.
2: Ano, přímo tady vlastně vedle našeho místa, kde vysíláme, máme model, který jsme předvedli loni, litosféru, to je planeta Země bez vody, a tím nechceme jakoby nějak odkazovat na současnou situaci, ale vlastně ten model ukazuje, co je na dně oceánu a na dně moří, jak vypadají kontinenty. A
0: tak to byl pan Jiří Duše, který navštívil naše živé vysílání Hitrádia City Brno. S Davčou Máčalou si povídal o všem možném, jak jste slyšeli. Každopádně festival Planet pokračuje až do zítřejší 18. hodiny, takže klidně se vypravte, protože brněnská hvězdárna a planetárium je hlavním pořadatelem a já jsem se byl včera podívat, projít to, a fakt to stojí za to. Takže skvěle se bavte a nasávejte vědomosti.

0: Společně s One Republic uzavíráme naše sobotní putování přes frekvence Hit Radio City Brno. Přeju vám klidný sobotní podvečer. Někdo psal, že dneska plánuje grilovačku. Ty noční teploty se mají dostat na 10 až 13 stupňů max, takže bude fakt kosa a bacha, meze jsou fakt už chladné, jo? Tak opatrně. Igor Doložal se loučí, přeju vám klidný zbytek víkendu do 18. Slibuju ještě Kelvina Harrise, Luise Capaldiho a dorazí i úžasný projekt Bamfang MCs. Pamatujete na megapecku Freestyle? Pokud ne, za chvilku vám to připomenem. No a já se budu těšit opět v příští týdnu na Hit Radio City Brno. Znovu naslyšenou. Mějte se hezky a klidný zbytek sobotního večera.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Rostou. Pokud vyrazíte do lesa, s prázdnou se nevrátíte. Ale odborníci radí počkat. Pravé houbařské žně prý přijdou za týden až dva. Tak velkou úrodu jako v minulých letech ale čekat nemáme kvůli letošnímu velkému suchu. Hasiči při kontrolách nočních podniků v Česku odhalili v 729 provozovnách 2381 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje či zablokované únikové cesty. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrić bude hrát za chorvatskou fotbalovou reprezentaci i v 41 letech, které oslaví ve středu. Chorvati budou prvním soupeřem českých fotbalistů v Lize národů. V sobotu 26. září se představí v pražském Edenu. Trenér Slaven Bilić na svazovém webu potvrdil, že Modrić bude v nominaci, kterou oznámí v pondělí. A na závěr počasí, v noci čekáme většinou jasno nebo polojasno s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle bude jasná až polojasná, jenom na severovýchodě přechodně oblačná. Teploty budou velmi příjemné, dostanou se mezi 19 až 22 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiráje.cz.
3: Bude vejdán.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepší si náladu.
3: Zlepší si náladu.

edge of your knife.

0: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Sharon. Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Radio.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Hit Radio City Brno. Zaladu.

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.